Hezké sobotní dopoledne vám všem, vážení posluchači, přeje Jarka a Jirka, a to přímo ze studia Rádia 4EB. Právě posloucháte české vysílání na frekvenci 98,1 FM. Můžete nás slyšet každou sobotu od 10. hodiny dopolední a slovenské vysílání pak můžete slyšet každý pátek od 6. hodiny večerní. Tak přejeme všem krásný a nerušený poslech a dobrou náladu.

0: Vážení posluchači, dnes je sobotní dopoledne, dnes je 20. června 2026 a 20. červen je 171. dnem roku. Do konce roku zbývá 194 dní. Je právě 10 hodin a 9 minut a mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu. No ale dnes je také Světový den uprchlíků. No a svátek má Květa.
1: No Jirko, a pojďme si teda říct něco o tom mistrovství světa ve fotbale, když
0: no, jestli
1: teda
0: můžeš,
1: něco
0: tak
1: o tom.
0: Začni,
1: no,
0: hned začni.
1: Pojďme si to tak jako jenom zevrubně pro začátek. Vlastně začalo 11. června a bude probíhat až do 19. července. Mezi hostitelské země patří USA, Mexiko a Kanada. Účastní se o 48 týmů. A posledním šampionem z roku 2022 je Argentina. Česko má za sebou zápas s Korejskou republikou. Utkání se odehrálo 12. června a bohužel Česko prohrálo 1-2. Jediný úvodní gól dal Ladislav Krejčí. Podle statistik český tým měl víc rohů, ale méně přesných přihrávek. Další zápas byl s Jihoafrickou republikou. Ten se odehrál teď ve čtvrtek 18. června a zápas skončil remízou 1-1. Náš jediný gól dal Michal Sadílek v 6. minutě, ale bohužel vyrovnávací gól přišel v 83. minutě penaltou. Po dvou zápasech má tedy Česko jeden bod a v naší skupině nás čeká ještě zápas s Mexikem, který bude 25. června. No a já jsem se ještě podíval nějaké zajímavosti z turnaje, takže pro ty, které je zajímá. Nejmenší historii, která se kvalifikovala, nebo zemí v historii, která se kvalifikovala, je Curaçao. Je to malý stát s populací 160 tisíc obyvatel. Tento ostrovní stát prošel kvalifikací bez jediné porážky a inkasoval jen 5 gólů v 10 zápasech. Maroko, které bylo v semifinále v roce 2022, také dokazuje, že patří mezi světovou špičku, protože v úvodním zápase remizovalo s Brazílií 1-1. Mezi velké překvapení patří i fakt, že Itálie se opět nekvalifikovala. Letošní šampionát je již třetí v pořadí. Závěrem si pojďme připomenout, že nejúspěšnějším týmem v historii šampionátu je Brazílie s 5 tituly a hned po ně Německo a Itálie se 4 tituly. No Jirko, a víš, kdo z Čechů je považován za největší osobnost českého fotbalu?
0: No počkej, to se mi překvapila. Já si myslím, že jako, teda při mým věku já znám spíš ty starý a já bych řekl Bicán.
1: No podle většiny, nejseš daleko, ale podle většiny odborníků i anket je to Josef Masopust.
0: Jo, vlastně to, já znám to jméno, ano,
1: no,
0: ano.
1: Je to vítěz zlatého míče z roku 1962 a vítěz fotbalisty století z roku 2000. A ještě dodám, že Josef Masopust porazil jména jako Plánička, Bicán a nebo Panenka.
0: Aha, jsem rád, že jsem slyšel to jméno Bicán, že to tam je.
1: Je tam hodně blízko, nebo
0: ale
1: daleko.
0: Myslím, že jsi tam četla rok 1962?
1: Ano, on byl vítěz zlatého míče z roku 1962, Masopust. Josef Masopust.
0: No ale to bylo myslím, mistrovství světa v Chile. Nebylo?
1: To ti neřeknu. No a takový znalec nejsem.
0: Ale myslím, že to bylo. A že tam to byl on asi ten Masopust. Já si nechci blbě vzpomenout, ale myslím, že on byl takový hlavní hrdina, protože myslím, že my jsme skončili na druhém místě v tom roce 62. Ale pojďme to nechat.
1: Otevřené.
0: A pojďme to nechat historii.
1: Jo.
0: I kdybych se dopustil omylu, tak jasně. Historie to spláchne. Dobrý, tak pojďme jim zahrát teda těm fotbalistům.
1: Určitě.

0: Přátelé, když jste úžasní vínem...
1: Tak, to byla písnička. Spíš na pozdravení, na fotbal, teda doufám. Pojďme se podívat do České republiky, kam posíláme spoustu pozdravů a přání hezkého léta a také tepla. No a také přejeme radost z mistrovství světa ve fotbale, alespoň ze sledování tedy. Pojďme se podívat, jaký byly teploty v Krušných horách, teda v České republice, začnu Krušnými horami. Tam bylo 20 stupňů, Praha měla 22, Kvilda na Šumavě 18, Českomoravská Vysočina 20, Brno na Jižní Moravě 23 a Ostrava na Severní Moravě měla 21 stupňů. Já jsem se před chvíli díval na mapu Evropy, tak... Jedině nad Prahu je malinko zamlženo a nad Hradcem Královem tam to bouří, tam lítaly blesky, teda aspoň na té obrazovce. Takže jinak je celá Evropa vlastně velmi, velmi čistá a navíc předpovědi z Českého rozhlasu, které posloucháme občas, tak ty říkají, že může být až 33 stupňů. Takže tam opravdu mají léto teďka. Já doufám, že to léto se neskazí, protože končí školní rok, teda začínají prázdniny, takže doufáme, že to chvíli vydrží. No ale pojďme se podívat ještě, jaké byly nejnižší a nejvyšší teploty v minulosti, měřené v pražském Klementinu. Tak nejmenší teplota byla v roce 1821 a sice plus 7,2 stupně Celsia. A nejvyšší teplota byla v roce 2013 a sice 34,6 stupně Celsia. Tak to vypadá v Praze, v Česku a tam, kde je to počasí teďka velmi hezký. Já jim to léto hrozně přeju, protože určitě všichni znáte, jak to v Evropě a v Česku vůbec skáče. Jedno je to, v létě to plus 10 a najednou plus 30. Že? A to, člověk ani neví, jestli si má ráno vzít kožicha nebo jít jenom v košili. Pojďme ale na písničku.
2: Pokřtěnej

No vážení posluchači, a teď přejeme těm, kteří z nás jsou nemocní, jsou v péči lékařů, necítí se dobře, tak jim přejeme velmi brzké a hlavně účelné a dobré a rychlé uzdravení, prostě aby to šlo všechno rychle a písnička, další písnička, to je přání pro ně taky.

0: No, pojďme se podívat, co se událo 20. června v zemích českých a ve světě, tak v Česku. V roce 1621 byl mimořádný soud nad českými pány po porážce na Bílé hoře a překonal očekávání. 27 účastníků povstání bylo odsouzeno k trestu smrti. Byli mezi nimi tři páni, Václav Budovec Budova, Krištof Haran z Polžic a Bezdružic a Jáchym Ondřej Šlik. 7 rytířů a 27 měšťanů, mezi nimi i rektor Pražské univerzity Jan Jesenský Jesenius. No a v roce 1863 Jan Neruda dováží do Prahy první román Jules Verna Pět neděl v Baloně. V roce 1969 komunistická vláda rozpouští studentský svaz v Československu. V roce 1993 zahájila pravidelné vysílání první soukromá televizní stanice Premiéra TV 3. ledna 1907 a byla přejmenována na Prima TV v roce 1997. Tedy abych neuvedl do omylu. Pravidelné vysílání bylo zahájeno 3. ledna 1993 a 1997 tato stanice byla přejmenována na Primu TV. V roce 2001 automobilka Škoda Auto vyrobila poslední exemplář modelové řady Škoda Felicie. V roce 2009 čeští hokejisté se v Plzni stali mistry světa, když ve finále porazili Indii 4-3 po prodloužení.
1: No a ve světě, pojďme se podívat, tak roku 1837 královna Viktorie nastoupila na britský trůn. 1877 Alexander Graham Bell instaloval první komerční telefonní síť v kanadském Ontáriu a v roce 1963 mezi Spojenými státy a Sovětským svazem byla zavedena takzvaná horká linka.
0: To je asi červený telefon. No a v Česku kdo se narodil v Česku, to byl 1848, Josef Václav Myslbek, sochař, autor pomníku svatého Václava na Václavském náměstí. V roce 1922 Josef Kemmer, herec, a o něm uslyšíme za chvíli.
1: A ve světě roku 1819 Jacques Offenbach, který byl francouzský skladatel, 1909 Errol Flynn, americký herec, 1940 Ivan Paluch, slovenský herec a nakonec 1967 americká herečka Nicole Kidmanová.
0: No a opustili nás v roce 1968 Zdeněk Štěpánek, herec, režisér. V roce 2010 Vladimír Dlouhý, český herec. No a na Slovensku to byl v roce 1996 Vlado Miller, slovenský herec, a v roce 2024, zřejmě v Kanadě, Donald Sutherland, kanadský herec.

0: Tak a dnes si zaspomíname na pana Jozefa Kemra, ktorý by tento den oslavil 104. narozeniny. Byl to jeden z nejpozoruhodnějších herců nejen kvůli svému talentu, ale i kvůli povaze, víře a nekompromisnosti. Narodil se 20. června 1922 v Praze a zemřel 15. ledna 1995 tamtéž. Dožil se 72 let. Byl hluboce věřící katolík, což v době komunismu nebylo běžné ani bezpečné. Jeho víra ovlivňovala jeho životní postoje i výběr rolí. Odmítl titul Zasloužilý umělec. Poslal do UVKSČ legendární dopis, ve kterém napsal, cituji, nahý jsem přišel na svět a nahý chci z tohoto světa odejít. Nenavykl jsem byzantským způsobům, abych ruku, která bije, ještě políbil a poděkoval. Tento dopis se stal symbolem jeho neústupnosti proti režimu a měl za následek jeho omezenou uměleckou činnost. Josef Kemr zahrál přes 150 filmových a 170 televizních rolí. Údajně nejvíce lidí si ho okamžitě spojí s postavou dědy Komárka ve filmu Na samotě u lesa z roku 1976. Stvárnil také jednu z hlavních rolí ve stále populárním letním seriálu Chalupáři z roku 1975. Tento seriál si za malou chvilku připomeneme. Byl to výborný hudebník, po otci zdědil talent na strunné nástroje a často hrál i v divadle. Posledních 30 let svého života od roku 1965 strávil v Národním divadle, dnes i ve foaje Národního divadla umístěna jeho busta. V roce 1993 získal cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Je pochován v Praze na hřbitově u svatého Matěje v Dejvicích a svůj hrob měl podle údajů označený svým jménem již mnoho let před smrtí. No Jirko, která z jeho rolí ti utkvěla nejvíc v paměti z rolí pana Josefa Kemra?
1: Všechny.
0: Všechny, byl výborný herec.
1: Všechny, ano. Ale já si myslím, že taková kdy on byl živej úplně, tak to byly ty Chalupáři. Tam opravdu to, co on prováděl se Sovákem, tak to prostě on i Sovák byl dokonalý, teda ten byl taky dokonalý. No ale pojďme si to připomenout, ten
0: Určitě,
1: seriál.
0: Určitě, já jsem pro.
1: Jdeme na to.

0: Stejnotovická písnička. No, jsme u svátku. Tak dnes, to už jste slyšeli, má svátek Květa. Zítra v neděli Alois, 22. Pavla, v úterý příští týden to bude Zdenka, anebo Zdeňka. 24. bude Jan. Já myslím, že to je ten svatý Jan, není? Ve středu.
1: Určitě.
0: No, bude svatý Jana teda. A 25.6. to bude Ivan. V pátek, příští pátek Adriana. No a příští sobotu, 27. to bude Ladislav. Všem přejeme hezkou oslavu, dobrou náladu až do rána, a tady je písnička jako přání.

No a jsme u narozeniny, vážným posluchači, takže všem, kteří měli, mají, anebo v brzkých dnech budou mít narozeniny, tak všem přejeme. Všem přejeme hodně zdraví, hodně štěstí, to k tomu je potřeba. A také ještě dlouhá léta, které mají před sebou. A tím přáním, aby bylo všechno takhle hezký, to zdraví, štěstí, dlouhá léta, tak k tomu posíláme písničku.

0: Jirko, jaké jsou vlastně novinky teďka v československém klubu? Co nás tam čeká?
1: No, já začnu úplně od začátku. Já vždycky začínám, a posluchači to vědí, já začínám vždycky těma nejmenšíma. Klokánkem, už to slovo je takový hrozně hezký, ne? Takže československý klub má českou slovenskou školu, má Klokánka. Tak česká slovenská škola, česká škola má program vždycky každý první pátek v měsíci a slovenská škola je každý 14 dní a příští schůzka je na programu právě dnes. Ale příští schůzka, ta opravdu příští, bude 25.7. Klokánek pro ty nejmenší, tak ten je každý pátek o čtvrté hodiny odpolední. Ale pro informace o Klokánku i české škole a vůbec více detailů, volejte Mili Umlauf na telefonu 0437 720 682. A informace o slovenské škole vám podá Ivana Oumara na mobilu 04 9813 0271. No a já mám hrozně na tuhle písničku pro děti, teda doufám, že ty děti to ocení. Nevím, uvidíme.

16. bude v 11 hodin od 11 do 4 nedělní oběd. No a všechny tyto události tak se budou konat v Československém klubu na Queen Street, na 25 Upfield Street Burbank v Queenslandu v Austrálii. Tak pojďme zase ještě na chvilinku na jednu písničku.

0: Jirko, byl jsi někdy v Karlových Varech?
1: To se mě neptalo, neměla vůbec ptát, protože já jsem tam i pracoval v Karlových Varech. A to je jedno z těch slabých míst, které v Česku mám. Mm-hmm. To je prostě strašně krásný místo. Já si ho pamatuju ještě, když bylo krásnější než dnes. Aha. Když tam ještě byla ta původní kolonáda v řece a když ještě v Sadovce a tam nahoře vzadu, já už ani nevím, jak se to jmenuje, směrem k přehradě, tak tam prostě to bylo všechno úplně jiný. Byl jsem i na festivalu v Karlových Varech a tenkrát to byl film, který promítali po první, myslím, jmenoval se E.T. Mimozemšťan. A takže, ale ty určitě máš něco o Karlových Varech.
0: Povídej. Právě proto se ptám, protože právě, jak jsi zmínil ten filmový festival, tak jeho přípravy na 60. ročník právě vrcholí. Ten festival proběhne od 3. do 11. července a je to jedinečný filmový svátek z prostředí lázeňského města, jak jsi zmínil tu kolonádu. Filmy z celého světa soutěží v několika kategoriích a jsou hodnoceny jak odbornou, tak i diváckou porotou. A ten nejlepší i na slavnostním zakončení odměněn hlavní cenou Křišťálovým glóbem.

0: Takže pokud tedy chcete vidět největší a nejznámější lázeňské město České republiky v úplně jiném světle než po zbytek roku, tak si vyberte právě tuto událost. Čeká vás tu bohatý doprovodný program, koncerty, párty, vystoupení a tak dále. Festival letos obsahuje 12 světových premiér a uvádí 40 filmů. Z české produkce se tu objeví minimálně 8 filmů. V minulosti se hlavní cenu, tedy Křišťálový globus, podařilo vyhrát například těmto domácím dílům. V roce 1997 to byl film Návrat idiota v režii Saši Gedeona a je to film, vlastně tento film je moderní variací Dostojevského idiota. O 3 roky dříve, v roce 1994, to byl film Je třeba zabít Sekala v režii Vladimíra Michálka. Jedná se o silné válečné drama z moravské vesnice a je to jeden z nejvýraznějších českých filmových počinů 90. let. Je také potvrzeno, že cenu prezidenta festivalu převezme slovenská umělkyně Magda Vašáriová. No a když jsme u té ceny prezidenta, pojďme si ještě připomenout, že ta pozice zůstává po smrti Jiřího Bartošky neobsazena. Jiří Bartoška zastával tuto funkci 31 ročníků až do své smrti loni v květnu. A pozice tedy zůstává in memoriam spjata s jeho jménem. A jenom dodám, že festival nyní vede výkonný ředitel Krištof Mucha.
1: Takže to je tolik o letošním mezinárodním filmovém festivalu.
0: Ano,
1: on dříve se odehrával někde, dneska se odehrává v hotelu Termál. Mm-hmm. Že jo? A tam to bývá velmi obklopeno policajtama hlavně. A taky je tam strašně cítit ty vysoké ceny. Takže ty jsou tam u piva a tak dále na té lázeňské třídě, tak tam to je hrozný. Pojďme ale, protože ten čas se nám Jarko krátí, pojďme se podívat, jaký bude večeře příští pátek v Československém klubu.
0: No určitě, určitě.
1: Tak to bude 26. června, polévka to bude Wurstguláš. To je úplně takový vojenský termín, Wurstguláš. To prostě
0: ale je výborná, Wurstguláš je skvělá polévka.
1: Ano. A bude holandský řízek s bramborem a bude kuřecí řízek s bramborovým salátem a bude vepřový řízek s bramborovým salátem, ale jako vždy důležité je objednat si včas. Volejte mobil 0497 344 377 a přejeme dobrou chuť.

0: Takže, vážení posluchači, dnešní české vysílání Rádia 4 na frekvenci 98,1 končí.
1: Připomínáme, že naše vysílání můžete poslouchat každou sobotu od 10. hodiny dopolední a slovenské vysílání každý pátek od 6. hodiny večerní, vždy na stejné frekvenci 98,1 FM. Příští vysílání bude v němčině. Za sebe se loučím a
0: všem přejeme hezký víkend.
1: Krásné počasí a brzy naslyšenou.
0: Brzy naslyšenou.